ni London. Èyí tó ń so dọ́là l'Amẹ́ríkà. Èyí tó ń so lira ní Ìtàló. Èyí tó ń so rí yálì ní Saudi.